Dudy u pobudy a všem to bylo vhod. V celém světě tancovali podle našich not. Polku tančil král i chudý, dnes máme jiný pus. Dneska dudy hrají všudy nový swingy blues. Vesele tančí celý svět.

0: Uhorské rádio na vlne Budapešť 1 vysiela slovenské správy. Požoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrad.
1: Rádio Budapešť 1 a legkedvesebb íróm sorozatban Söpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.